0: Kvízová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Radio Hana.

0: slyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Hana,
2: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podíváme se na silnice. Po nabourání, zazmatkování a ještě další nabourání. Takovou dopravní nehodu řešila policie v úterý v Hlubočkách u Olomouce. Řidička tu s osobním autem bourala do věcí okolo na parkovišti.
1: 43-letá řidička automobilu značky Škoda nezvládla řízení vozidla během parkování a přitom narazila do automatické závory. Krátce na to nabourala ještě do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, které nárazem posunula, čímž došlo ještě k poškození dalšího zaparkovaného vozidla značky Ford. Hmotná škoda dosáhla částky téměř 100 000 korun.
0: Komentoval dopravní nehodu za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, píše Deník. A ještě jednou ze silnic. Už můžeme v pohodě jet v Zábřeze po silnici 44. Po rekonstrukci je obousměrně průjezdná. Ředitelství silnic a dálnic tu na Olomoucké ulici dokončilo výměnu mostních závěrů. Ještě doplní značky. Kupujete věci z internetu na dobírku. E-shopy nyní službu zdražují nebo rovnou ruší. Dobírka představuje pro nakupující bezpečný způsob platby. Pro internetové obchody je však stále větší zátěží. E-shopy trápí vysoké množství nepřevzatých zásilek, které jim prodražují dopravu i administrativu, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
0: Je stále náročnější v Česku vychovávat cílevědomé sportovce. V průměru 6 z 10 sportovních klubů pozoruje u dětí nižší psychickou odolnost vůči stresu a mladí sportovci mají častější problémy se soustředěním i s motivací k pravidelnému tréninku. Ukázal to rozsáhlý průzkum České unie sportu.
2: Počasí.
3: Počasí v našem regionu ve čtvrtek. Provázet nás mají nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. K tomu většinou sluníčko a jasná obloha. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a teploměry nám budou ukazovat okolo 30 stupňů. Víkend pak v maximech přinese teploty i na 35 stupních Celsia.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Jdeme koliamu, pořád cvičí, pane.
4: Dobrý den. Zahrajem si na kdo dřív uhne, ať si hraj na letce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že prý se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal. Ježiš.

zbraním! Okamžitě vyhlaste kopláky zbraním!

Berani, všechno klape, všichni se na vás můžou spolehnout. Býci velkou roli ve vašem fungování dneska sehrají přátelé. Blíženci budete perfektní a podáte precizní výkon. Raci, zažeňte splíny a myslete pozitivně. Lvi, dneska udělejte něco bláznivého. Pany, občas se vykašlete na zásady. Váhy, máte dostatečné zkušenosti, tak se prosadíte. Štíři, bude lepší, když upustíte páru. Střelci, máte u sebe člověka, který vás vždycky podpoří. Kozorozi, ať se stane cokoliv, nenechte se zdeptat. Vodnáři, máte právo na své štěstí, radujte se ze života. A co my ryby? Jako správní samaritáni samozřejmě pomáháme druhým.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
2: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
4: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Suboj. Česko, Maďarsko.
2: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli.
5: I open my life to him and he does this.
2: Děj nás zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
1: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
2: Mějte se hezky a užijte si léto.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Hana. Rádio Hana.

0: počasí.
1: Počasí v našem regionu ve čtvrtek. Provázet nás mají nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. K tomu většinou sluníčko a jasná obloha. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a teploměry nám budou ukazovat okolo 30 stupňů. Víkend pak v maximech přinese teploty i na 35 stupních Celsia.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, všechno klape, všichni se na vás můžou spolehnout. Býci, velkou roli ve vašem fungování dneska sehrají přátelé. Blíženci, budete perfektní a podáte precizní výkon. Raci, zažeňte splíny a myslete pozitivně. Lvi, dneska udělejte něco bláznivého. Pany, občas se vykašlete na zásady. Váhy, máte dostatečné zkušenosti, tak se prosadíte. Štíři, bude lepší, když opustíte páru. Střelci, máte u sebe člověka, který vás vždycky podpoří. Kozorozi, ať se stane cokoliv, nenechte se zdeptat. Vodnáři, máte právo na své štěstí, radujte se ze života. A co my ryby? Jako správní samaritáni samozřejmě pomáháme druhým.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
0: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Rádio Hana.
4: Přejeme.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním sonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: 30 rokov na scéně, No Limit.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
5: Ráno je top!
6: Rádio Hana.

paráda, pecka, senzacem, tak od samého rána všichni záříme i s tímhletím songem. Tohle je Krištof a my si samozřejmě na Haném hrajeme dál. Hit za

0: posloucháte. Radio Haná, teď je 5.57.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Podíváme se na silnice, po nabourání, zazmatkování a ještě další nabourání. Takovou dopravní nehodu řešila policie v úterý v Hlubočkách u Olomouce. Řidička tu s osobním autem bourala do věcí okolo na parkovišti.
5: 43-letá řidička automobilu značky Škoda nezvládla řízení vozidla během parkování a přitom narazila do automatické závory. Krátce na to nabourala ještě do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, které nárazem posunula, čímž došlo ještě k poškození dalšího zaparkovaného vozidla značky Ford. Hmotná škoda dosáhla částky téměř 100 000 korun.
4: Komentoval dopravní nehodu za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, píše Deník. A ještě jednou ze silnic. Už můžeme v pohodě jet v Zábřeze po silnici 44. Po rekonstrukci je obousměrně průjezdná. Ředitelství silnic a dálnic tu na Olomoucké ulici dokončilo výměnu mostních závěrů. Ještě doplní značky. Kupujete věci z internetu na dobírku. E-shopy nyní službu zdražují nebo rovnou ruší. Dobírka představuje pro nakupující bezpečný způsob platby. Pro internetové obchody je však stále větší zátěží. E-shopy trápí vysoké množství nepřevzatých zásilek, které jim prodražují dopravu i administrativu, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
4: Je stále náročnější v Česku vychovávat cílevědomé sportovce. V průměru 6 z 10 sportovních klubů pozoruje u dětí nižší psychickou odolnost vůči stresu a mladí sportovci mají častější problémy

0: Moskvičovské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Počasí v našem regionu ve čtvrtek. Provázet nás mají nejvyšší denní teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. K tomu většinou sluníčko a jasná obloha. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a teploměry nám budou ukazovat okolo 30 stupňů. Víkend pak v maximech přinese teploty i na 35 stupních Celsia.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Bylo 6 hodin, tak dobré ráno.

0: 6 hodin 7,5 minuty, tak je tady čtvrteční ranní topka Rádia Hana. Možná máte za sebou probdělou noc, protože po zatmění slunce jste ještě pozorovali padající perzejdy, tak ale doufám, že teď už jsme všichni vzhůru. Posíláme dál ten nejlepší hudební výběr a báječná jízda může pokračovat. Za chvilku jsou tady dnešní oslavenci a teď už taky hříšný tanec. Je 6 hodin a 8 minut. Dobré ráno.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.

0: Pouhofová, anebo také zpěvák a hudebník Michal Prokop.
1: A pak je hodin.
0: 13. srpen je také Mezinárodní den leváků. Těch slavných bylo a je celkem dost. Einstein, Napoleon, Michelangelo, Chaplin nebo Hendrix. A tady u nás je to například tenistka Martina Navrátilová nebo Bohdalka. No a jinak je také Národní den Proseka, tak na zdraví a ať žije. 13. srpen je 6:45.
2: Rádio Hana, kalendárium.

0: CZ.
1: Je zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Dobrý den, tady Ivona Benýšková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: 25 až 27, ale v sobotu to může stoupnout i na 33. Doprava. Máme tady pro vás taky aktuálně ranní dopravu, jenom připomínáme, v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a na třídě Svobody. Jsou tady zúžení, navíc světelná signalizace nefunguje, na křižovatce udrápala, takže hodně štěstí. A s omezením v Olomouci počítáme taky kousek od Čantovky na Polské. Tady se teď jezdí jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. Tak hlavně pohodovou jízdu, ať už s námi míříte kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Dobré ráno. Aki.

0: Máme taky připravené.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
4: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
3: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
5: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Suboje. Česko, Maďarsko.
3: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli.
6: I open my life to him and he does this.
3: Dějina zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
2: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
3: Mějte se hezky a užijte si léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
12: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané. Od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudba.

0: Nahané samozřejmě hrajeme i farmářům, hrajeme zemědělcům, jak už víte z našeho vysílání, tak žně v našem kraji pomalu, ale jistě finišují. No jednu speciální farmářskou pranostiku pro vás chystáme i do počasí ještě před 7. A to máme čas, 6.41, přejeme krásné ráno, posíláme Coldplay.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás i ve čtvrtek.

0: pevnušce a bude tam opravdu super sestava, třeba Sima, Robin Zoot nebo Ben Crestobal. Takže v sobotu 15. srpna v Olomouci na pevnušce. A o tomto víkendu pouť v Jevíčku, na kterou se taky velice těšíme. Bude tady spousta zábavy, spousta muziky pro malé i pro velké. A hlavním hostem tady bude v sobotu večer Sebastian. Nahne, jedeme dál, posíláme Sabrinu Carpenter a přejeme vám pohodový čtvrtek.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: pre všetkých italské léto na Hanem. Naším soutěžním songem je dneska ráno partička Colors, tak uvidíme, jestli zazní už v další hodině jejich Karma. Ve hře další balíček úžasné italské kávy, tak určitě poslouchejte dál. Teď zprávy, počasí, doprava je 6.56.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Jsou tu zprávy. Je čtvrtek 13. srpna. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje dnes v 11 hodin 55 minut v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu a můžeme se těšit na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají asi půl hodiny.
1: Sport.
3: Podíváme se, jak se včera dařilo klubům z našeho regionu v prvním kole českého fotbalového poháru. Postup do dalšího kola vybojovala Kroměříž, která přemohla 3-0 Krumvíř. Šternberg padl s Polankou 1-5, Olomoucké Nové Sady podlehly Vítkovicím 0-6. Zábřeh přemohl 5-2 Ráječko a na postup dosáhly ještě Všechovice vítězstvím v penaltovém rozstřelu po remíze 2-2 s Břidličnou. V prvním kole ještě uvidíme střed Kozlovice Slavičín 19. srpna.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, že když je v srpnu hodně rosy, vesele budou řinčet kosy. Víme, jak bude, na Moravě dál, většinou polojasno a k tomu dneska zhruba 25 až 27 stupňů. V pátek a o víkendu už tam pak cinknou tropické třicítky. Zatím to vypadá tak, že místy může být i 33 až 35 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dál pracuje na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Stále je tu nějaké to zúžení, navíc probíhá výměna světelné signalizace, takže semafory nefungují u Soudu a taky u Drápala. Podíváme se i do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše až do konce září. Aktuálně tu platí částečné omezení a krátkodobé uzavírky, ale od 24. do 28. srpna pak následuje uzavírka úplná. Tak vám přejeme pohodovou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A ještě tu máme po ránu hlášenou policejní hlídku a to v Šumperku na Uničovské, tak ať neplatíte pokutu. Teď je přesně 7 hodin. Dobré ráno.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Vaše letní rádio.

7 hodin, 6 minut, posloucháte Hanou, naši čtvrteční ranní topku, taky už ho vyhlížíte, co? No přece víkendové volno, jasně, čtvrtek má úžasné kouzlo, protože víkend je vlastně doslova za rohem. Hodíme starosti za hlavu, dýcháme letní vzduch a naladíme se na tu nejsladší část týdne. A za chvilku přihodíme taky naše pozitivní květinové horoskopy, jasně, zůstaňte s námi. 7 hodin, 7 minut, přejeme dobré ráno.

0: čtvrteční ranní topka Rádia Hana, Bryan Adams, Best of Me. Ano, vždycky pro vás máme ten nejlepší hudební výběr. Před 7:30 tak je aktuálně počasí a doprava z našeho regionu a teď už přichází čas na naše květinové horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, všechno klape, všichni se na vás můžou spolehnout. Býci, velkou roli ve vašem fungování dneska se hrají přátelé. Blíženci, budete perfektní a podáte precizní výkon. Raci, zažeňte splíny a myslete pozitivně. Lvi, dneska udělejte něco bláznivého. Pany, občas se vykašlete na zásady. Váhy, máte dostatečné zkušenosti, tak se prosadíte. Štíři, bude lepší, když opustíte páru. Střelci, máte u sebe člověka, který vás vždycky podpoří. Kozorozi, ať se stane cokoliv, nenechte se zdeptat. Vodnáři, máte právo na své štěstí, radujte se ze života. A co my ryby? Jako správní samaritáni samozřejmě pomáháme druhým.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.

0: kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.

0: zdarma. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Tohle je Rádio Hana.

tropické třicítky, tak určitě nezapomínáme na pitný režim. Mimochodem, jak to udělat, aby nás obyčejná voda nepřestala bavit, tak to si povíme ještě v téhleté hodině. A teď taky aktuálně doprava.

0: kolony, zejména v té ranní špičce. A jinak policejní hlídku připomínáme v Šumperku na Uničovské, tak ať zbytečně neplatíte pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Lokálná love story, tady u nás nahne Jana Kiršner, čtvrteční ranní topka, 7 hodin 31 minut. Za pár minut vás pozveme na noc se Spielbergem, na Beer Fest nebo taky na Chutě kraje. A teď už tady u nás nahne hydratace bez legrace.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Všichni víme, že v horku musíme hodně pít, jenže čistá voda nás začne po pár dnech nudit. Na pláži i u bazénu. Jak naše tělo přimět, abychom tu obyčejnou vodu pili s chutí? Udělejte si vlastní letní drink. Do čbánu s vodou přihoďte nakrájenou okurku a pár lístků máty, anebo plátky citrónu a rozmražených jahod. Kousek ovoce vodu příjemně ovoní a osvěží, aniž byste do sebe cpali zbytečný cukr z limonád. A ještě přidáme malý tip. Zamrazte si do tvořítek na led kuličky vína nebo borůvky. Vypadá to skvěle a nápoj to ochladí bez naředění. Tak to vyzkoušejte a dál si s námi užívejte tu největší koncentraci letních hitů.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Za chvilku už bude 7:45, čtvrteční ranní Topka rádia Hana, nejlepší hudební výběr a taky ta nejlepší zábava. Přátelé, už zítra, to znamená v pátek, v olomouckém kině Metropol budeme mít noc se Spielbergem. Bude se promítat hned několik filmů, E.T., Indiana Jones, Jurský park a Po půlnoci Čelisti. Jinak v pátek nás čeká taky tradiční letní koncert na olomouckých Poděbradech. Zahraje parní Lucie a pak o víkendu následuje Poděbradský Beer Fest. A to není všechno, protože zveme také Na chutě kraje, což je gastrofestival, který letos kromě lokálních výrobců nabídne také šéfkuchaře Romana Pauluse. A ta první festivalová zastávka bude v Šumperku v neděli 16. srpna, tak se stavte.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.

0: Všechny vás moc zdraví. Raní topka rádia Hana, tak co? Už jste měli po ránu kafe? Ne? Tak dáme jednu pravou italskou kávičku, že by...
1: Italské léto na Hané.
0: Ano, italské léto na Hané, tak to jsou každý den o prázdninách italské megahity, každý den taky italské dobroty, které rozdáváme, těstoviny, sýry nebo po ránu italská káva. Pokud se dovoláte, navíc ještě zaregistrujete na radiohana.cz, jste ve hře o výlet pro dva přímo do italského Bergama. Tak se budeme těšit na dalšího volajícího 585 22 55 88. Teď nás čeká další soutěžní song, italský song.

Jirko. Jsou to sourozenci a ještě nějací kamarádi navíc. Tak Colors, Karma, italská káva, Bergamo. Volejte a my se budeme těšit.

0: Karma tady u nás na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: A na Hané samozřejmě, kromě italských megahitů, taky italské dobroty. Dneska po ránu opět rozdáváme italskou kávu, tak halo, halo, buongiorno, kdo pak nám volá? Halo, slyšíme se, Deniso?
2: Ano, slyšíme se. Dobrý
0: ano, ty se s nám nějak odpojila, Deniso, zdravíme, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Prosím tě, kde jsme tě vyrušili, nebo odkud teď voláš?
2: Já teďka jsem zrovna v práci, v Olomouci.
0: Jo, takže víš co, nebudeme to protahovat, protože jestli makáš, tak makáš, kávičku máš, když tak kolegům nebo šéfovi můžeš potom udělat pravou italskou kávu a kdo ví, třeba ještě vyhráš i výlet do toho italského Bergama. Tak makej, makej, Deniso, měj se krásně, čau, ma bella.
2: Jo, super, děkuji moc, buongiorno.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Soutěžíme o kávu.

0: Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.
1: Tady je Rádio Hana.

0: mít jako speciálního hosta na pouti v Jevíčku. Bude to Sebastian. Rádio Hana, teď je 7.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Je čtvrtek 13. srpna. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. V chovných rybnících kvůli vysokým teplotám tam a nedostatku kyslíku omezují krmení, což se pak na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovu. Povodí Moravy zaznamenalo toto léto už 12 větších úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku ve vodě. Je to nejvíce za poslední roky. Nejhorší událost potkala řeku Dyji na jižní Moravě u nádrže Nové Mlýny, kde uhynulo až 6 tun ryb. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích. Sport. Česká plavkyně Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 200 metrů volným způsobem. Včera byla nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále. Dnes čeká obhájkyni titulu finálový závod, a to po půl osmé večer.

0: Leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude, přes den tropy a v noci mráz. Podle meteorologů je to prý v létě celkem běžné, ovšem záleží na lokalitě. Zejména na Šumavě nejsou srpnové mrazy ničím výjimečným, obzvlášť ve zdejších kotlinách. Tady u nás na Moravě budeme mít v noci 15 až 17, přes den jasné nebe a teploty do 30 stupňů. Konkrétně dneska 25 až 27. A ano, zatím to vypadá tak, že v pátek a o víkendu už se zase počítá s tropickými třicítkami.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že komplikace máme v Olomouci, v ulici U podjezdu směrem na Šternberk se to nedá projet. Objízdná trasa je tu značená. S omezením na křižovatce U podjezdu Pavlovická počítáme až do konce srpna. Aktuálně máme taky hlášené odstavené auto na D1 na exitu Kroměříž západ a máme tu i policejní hlídky, například ve Svitavách na Malém náměstí nebo v Šumperku na Jesenické, tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Dobré ráno, bylo 8 hodin.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahoré.

0: Baví nás bavit vás taky ve čtvrtek. Nahané čistá radost ze života, nahané parádní letní vibe. Za chvilku Roxetti, posíláme dál ten nejlepší hudební výběr a taky se za pár minut mrkneme na dnešní oslavence. Rádio Hana je 8 hodin, 8 minut právě teď.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: mimo jiné všechny Alenky a taky všechny leváky. Jo, dneska slavíte.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady čtvrtek, 13. srpna. Alča, Ájam, Alenka, Ali. Ano, Alena dneska slaví svátek. A kdo pak má narozeniny? Například slovenská herečka Táňa Pauhofová nebo zpěvák a hudebník Michal Prokop. 13. srpen je také Mezinárodní den leváků. Těch slavných bylo a je celkem dost. Einstein, Napoleon, Michelangelo, Chaplin nebo Hendrix. U nás je to třeba tenistka Martina Navrátilová anebo Bohdalka.
2: A vy jste kdo?
3: Já jsem redaktorka doktorka Zorka Horka.
0: A také je Národní den proseka. Tak na zdraví a ať žije 13. srpen.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.
4: Jsme online na radiohana.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
8: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
7: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
8: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
7: Více na skiareal.hlubocky.cz.
9: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
10: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
11: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.

0: Rána je váš záchranný bod. Tady vždycky víme, co se děje, víme, co nás čeká. Je 8 hodin a 26 minut. Na Hané samozřejmě taky víme, jak bude. Dneska jasno, dneska sluníčko, teploty do 30 stupňů. Na Moravě odpoledne konkrétně 25 až 27, ale výhledově. Zítra a o víkendu už to opravdu budou i tropické třicítky. Místy nám teploty stoupnou na 33.
1: Doprava.
0: Pojďme se podívat na dopravu. V našem regionu v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Připomínáme, že světelná signál

0: vytvořit i kolony. Policejní hlídku pak máme na Prostějovsku ve Výšovicích, v Šumperku na Jesenické, ve Světavách na Masarykově a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestou.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 3 minuty už bude 8:30 a my na Hané posíláme One Direction.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: taky, jdeme do kina.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
4: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
3: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
5: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Souboj. Česko, Maďarsko.
3: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli.
6: I open my life to him and he does this.
3: Děj nás zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
2: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
3: Mějte se hezky a užijte si léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
9: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
10: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
11: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
12: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
13: 30 roků na scéně Moment O2 Arena.
0: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa že sa radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Rádio Haná.
17: Nejlepší

0: Nahne Sandra, která už je 50 let na scéně, In the Heat of the Night, ve dne v noci si hrajeme ten nejlepší hudební výběr, taky to platí teď ve 8:45. Jak se můžeme radovat, když vyhráme v našem italském létě, i o tom budeme mluvit za chvilku tady u nás na Hané.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: se radovala naše posluchačka Danisa z Olomouce, ještě jednou gratulujeme.
1: Ahoj, tady Denča, zdravím z Olomouce. Buongiorno, děkuji, vyhrála jsem kafe. Zdravím, italská letona Hané.

Dáne už za okamžik zprávy, počasí, doprava a protože za chviličku bude 9, tak za chvilku taky odstartuje naše procházka pamětí. Budeme vracet vaše vzpomínky, takže co si po 9.

0: Vy pojďte si je poslechnout. Vizuálního smogu se chce zbavit město Olomouc. Majitelé obchodů a provozoven mohou do konce srpna čerpat na změnu svých cedulí a dalších označení dotace 30 tisíc korun a na předělání předzahrádek dokonce 100 tisíc korun.
1: Cílem dotačního programu je sjednotit vzhled městské památkové rezervace. Kancelář architekta města sestavila s památkovou péčí i návod, jak postupovat, aby byl proces jednodušší a rychlejší. Podrobnosti naleznete na webu olomouc.eu.
0: Vysvětluje pro rádio Adela Knápková.
2: Blansko aktuálně.
0: Na novém povrchu se bude brzy hrát ve sportovní hale v Blansku na Údolní ulici. Bude tu nový umělý povrch, který zajistí sportovcům lepší podmínky k tréninku i zápasům. Rekonstrukce probíhá právě teď a hotovo bude na konci srpna, píše o tom Blansko.cz. Jdeme na Bruntálsko, pokračuje oprava hlavního průtahu přes město Albrechtice. Ředitelství silnic a dálnic na silnici 57 opraví most přes řeku Opavici. Práce začnou zítra a potrvají asi měsíc. Dopravní provoz tu bude řízený kyvadlově, píše o tom Deník. Vraždu a pokus o vraždu řeší kriminálka ve Zlínském kraji. Oba případy se staly minulý týden. V Nedakonicích na Uhersko-Hradišťsku pobodala 61-letá žena nožem svého manžela. Nepřežil. V újezdu u Valašských Klobouk na Zlínsku podle policie 49-letý muž pobodal svého známého. Ten přežil, ale skončil v péči záchranářů. Motivy činů jsou v šetření policie. Oběma obviněným hrozí až 18 let vězení a nyní jsou ve vazbě. Informuje o tom ČTK.
2: Sport.
0: Hokejové kluby z našeho regionu se připravují na novou sezónu a mají před sebou další přáteláky. Koho dnes uvidíme? Olomoučtí Kohouti hrají venku od 17 hodin s Hradcem Králové. Zlínští Berani se představí doma od 18 hodin proti slovenské Nitře. A přerovští Zubři doma vyzvou v 17.30 Třebíč. Do akce jdou taky Šumperští Draci, kteří vyzvou v 18 hodin Opavu.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve čtvrtek. Počasí.
3: Pranostika říká, že když je v srpnu hodně rosy, vesele budou řinčet kosy. Víme, jak bude, na Moravě dál, většinou polojasno a k tomu dneska zhruba 25 až 27 stupňů. V pátek a o víkendu už tam pak cinknou tropické třicítky. Zatím to vypadá tak, že místy může být i 33 až 35 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a na třídě Svobody a že světelná signalizace nefunguje na křižovatce u Drápala. Taky připomínáme omezení na Polské, kde se jezdí jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. A máme hlášené policejní hlídky, například v Šumperku, na Jesenické a na Zábřežské, taky ve Světavách na Poličské nebo na D1, na exitu Kroměříž Východ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

Máme chvilku po deváté, zdraví vás všechny, Rádio Hana, dneska procházce pamětí celou hodinu, jako vždy, ty nejlepší songy a ty nejlepší vzpomínky z jednoho konkrétního roku. No a dneska konkrétně

0: Nahané Michael Jackson v Procházce paměti si hrajeme ten nejlepší 80kový výběr a teď je taky čas na kolovou, což je míčový sport podobný salovému fotbalu. Hráči jezdí na takových speciálně upravených kolech, hrají ve dvojicích na hřišti o rozměrech 14x11 metrů a upřímně v 80kách u nás v Československu je kolová velmi, ale velmi populární sport. I díky tomu, jak úspěšní jsou v kolové bratři Pospíšilové, Brňáci jako Brňo, získávají 20. titul mistrovství světa, takže gratulujeme.
1: Ale to prodloužení jsme dali do toho srdce a podařilo se to. Jsme strašně šťastní.
2: Potom v tom prodloužení, kdy vlastně už mých 46 let je tady na světě a vlastně musím hrát jako přední hráč, bránit český nájezdy, útoky, dokonce i střílet, tak to mě vzalo opravdu mnoho sil, ale přesto s tím srdcem, jak brácha říká, se nám to podařilo udržet.
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Rádio Haná.
7: Procházka pamětí.

0: Fancy, Flames of Love, Plameny lásky, nejlepší hudební výběr z 80. let, Procházce paměti už za okamžik, taky Cheap Trick a teď nejaktuálnější Doprava. Máme hlášenou policejní hlídku, číhají prý v Olomouci u Senima na ulici Pasterová, tak ať zbytečně neplatíte pokutu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.
2: Hrajeme songy, na kterých jsme vyrůstali.

0: Dahne, milujeme osmdesátky a důkazem je taky dnešní procházka pamětí. Hrajeme si jeden konkrétní osmdesátkový rok a dneska vzpomínáme i na Kamaráda do deště. Co se vám vlastně vybaví? Že je to kultovní film? Možná si taky vzpomenete, že premiéru měl shodou okolností v srpnu. Kamaráda do deště režíroval Jaroslav Soukup. A v hlavní roli Sagwan Toffy a Lukáš Vaculík. Nebo bychom měli říct to Lukáš Vaculík a Sagwan Toffy?
1: Máš ty prachy?
2: No, ještě ne, ale já je seženu.
1: No a co mu mám zítra říct na šedamce?
2: No já nevím, řekni mu třeba, že ať už tě pár dní počká, teď já mu je vrátím, ne?
3: Rádio Hana.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Právě teď.

0: Dávej ber nahané. Procházka pamětí a vaše osmdesátkové vzpomínky na kamaráda do deště. Píše třeba Miroslav, dávej ber, no tak to je absolutní pecka, dodnes moderní a velmi fresh. Píše taky Andrea, miluju jedničku i dvojku. No a posluchač Jirka, tak ten zase miluje následující hlášku.
1: Bezpečnost. Chtěl bych ohlásit krádež auta, je to tmavě zelený Žigulík ACI 3727. Odvezli ho do garáží Flora.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
5: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
6: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
8: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se 2 tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
9: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
3: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
3: Milujeme osmdesátky.

0: Nahana Whitney Houston a její One Moment in Time. Tak my doufáme, že jste si v té dnešní osmdesátkové procházce paměti užili opravdu každýčký okamžik. Hráli jsme si ty nejlepší songy z jednoho konkrétního osmdesátkového roku a hlavně dneska jsme také vzpomínali na legendární film Kamarád do deště. Nebo tady byli s námi taky bratři Jan a Jindřich Pospíšilové. Vzpomínali jsme na jejich 20. titul mistrů světa v Kolové. Tak co myslíte, do kterého roku se dneska vracíme?
1: Jan a Jindřich Pospíšilové získali v záproněmeckém Ludwigshafenu svůj 20. titul mistrů světa v Kolové. Začalo to báječně, ve druhé minutě otevřel skóre zápasu Jindřich. 3000 diváků aplaudovalo. A dvě minuty na to přidal Jan, hrající snad životní zápas, druhý gól. 17:35 nějaká vteřinka chyběla, pak vypukl obrovský gejzír radosti. Trávem. A na stupně si pro duhové trikoty a zlaté medaile přišla dvojice, která nemá ve světové historii sportu období.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok 1988.

0: Moc pěkná tečka v dnešní osmdesátkové procházce pamětí, konkrétně rok 88 se sirem Eltonem Johnem. A teď před 10. hodinou taky kolegyně Majdám, já tě zdravím, ahoj, hezké dopoledne.
1: Já tebe a taky vlastně posluchače.
0: A mám na tebe záludnou otázku, podívám se do dnešního kalendária a zkusím se tě zeptat, jestli bys řekla nebo dokázala říct, co má společného Einstein, Michelangelo, Hendrix, Bohdalka nebo kalkulátor a doktor vševěd, které známe třeba z televizní soutěže na lovu. Co tě jako napadne jako první?
1: Hele, já si říkám, vzhledem tomu, že Hendrix je kytarista a dost často se podle mě řešilo, že on není pravák, ale je levák. A něco se mi plete, že ta Bohdalka by mohla být taky levačka. Je to tohle?
0: Je to tohle. Jsou to slavní leváci, kteří mají dneska svátek a řekla bych, že všichni jsou teda jako hodně geniální.
1: To teda.
0: Jako pojďme si říct jako ti borci, kalkulátor a vševěd na lovu. To by se v podstatě ale mělo přejmenovat na levo.
1: Vlastně mi trošku líto, že nejsem levačka, třeba bych taky mohla být chytřejší.
0: Zrovna jsem se tě chtěla zeptat, tak já jsem tak napůl, ale pojďme si říct, jako, že píšeme pravou rukou.
1: Já taky, no.
0: Takže s tou genialitou, no, my prostě gratulujeme všem levákům dneska k tomu svátku, ještě se to bude řešit. A po 10. hodině s pravačkou Majdou. Hit za

0: Zapomínáme na italské léto na Hané, protože možná už v další hodině bude Toto Cutugno. A teď už zprávy, Rádio Hana 9.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Vítejte u zpráv. Řidiči v Olomouci, nejprve se podíváme za vámi. Ode dneška se nám stíží průjezd v ulici Boženy Němcové u Čechových sadů. Nově tu je částečná uzavírka kvůli opravě cesty. Ta potrvá do 8. října a pak tu bude uzavírka úplná pro dokončení úprav.
1: Olomouc aktuálně.
0: Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala stavět v létě fakultní nemocnice Olomouc ve svém areálu. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku.

0: domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
1: Vysvětlil náměstek ministerstva vnitra Lukáš Klučka. Sport. Podíváme se, jak se včera dařilo klubům z našeho regionu v prvním kole českého fotbalového poháru. Postup do dalšího kola vybojovala Kroměříž, která přemohla 3-0 Krumvíř. Šternberg padl s Polankou 1-5, olomoucké Nové Sady podlehly Vítkovicím 0-6. Zábřeh přemohl 5-2 Ráječko a na postup dosáhly ještě Všechovice vítězstvím v penaltovém rozstřelu po remíze 2-2 s Břidličnou. V prvním kole ještě uvidíme střet Kozlovice Slavičín 19. srpna.

0: Italianské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, přes den tropy a v noci mráz. Podle meteorologů je to prý v létě celkem běžné, ovšem záleží na lokalitě. Zejména na Šumavě nejsou srpnové mrazy ničím výjimečným, obzvlášť ve zdejších kotlinách. Tady u nás na Moravě budeme mít v noci 15 až 17, přes den jasné nebe a teploty do 30 stupňů. Konkrétně dneska 25 až 27. A ano, zatím to vypadá tak, že v pátek a o víkendu už se zase počítá s tropickými třicítkami.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci na Velkomoravské, když se jede kolem Lidlu, taky na Olomoucku v Charvátech. Hlídka je i v Přerově na Tovačovské nebo ve Valmezu na Masarykově, jak je ten kruháč u Hřbitova. A máme hlášené taky odstavené auto na silnici 44 na trase Postřelmov-Šumperk, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Posloucháte Rádio Hana. Dnes máme 13. a tak se možná někteří z vás dnes ráno připravovali na smolný den. Jenže to tak vůbec nemusí být. Zatímco my z 13. děláme strašáka, spousta starých kultur je naopak brala jako číslo štěstí. Třeba u Severanů je to čistý symbol lásky a nové energie. Numerologové navíc říkají, že 13. v sobě míchá naši vlastní sílu s týmovou spoluprací. Je to prostě číslo velkých změn. Já věřím, že dnešní den bude parádní, plný příjemných a pěkných změn. My vám posíláme další nejlepší hudební výběr a už za 20 minut se taky jukneme, kam vyrazit.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Hana se lidi klidně i usadí. Ze všech

0: mobil, příslušenství k mobilu,
1: luskni,
0: koloběžku nebo spotřebič,
1: luskni a máš,
0: luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Posloucháte Rádio Hana.

0: kde děje, máme pro vás několik tipů, jak si užít tenhle týden.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V olomouckém Premier Cinemas od dneška promítají sportovní drama Bojovník i rodinný animák Tajemství křišťálové planety. Obě novinky zhlédneme taky v Šumperku a v pátek v Prostějově. V Přerovské hvězdě dnes rozsvítí plátna nový Spider-Man a romantická komedie Po večerce. Blíží se nám taky pouť v Jevíčku. Už o tomto víkendu se můžeme těšit na spoustu zábavy i muziky. Jako hlavní host se představí zpěvák Sebastian. Už tento víkend v Jevíčku. Zajdete do kina, nebo si raději zajdete na pouť? Nebo si dopřejete obojí?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz Léto na Hané.
3: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
3: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
3: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
3: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto na Hané.

0: Zona Hane. Muzika italiana.
1: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Zveme vás na dobrodružství v kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: It's Raining Men neboli Prší muži, to je předpověď, kterou nám dává Jerry Halliwell. Pokud nějakého scháníte, možná si ho chytíte právě teď. I o tom je písnička, která nám právě dozněla na rádiu Hana. Nevím, jak je to s těmi muži, ale jaké bude počasí, to vám řekneme hned po zprávách, které nás čekají. Po 11. hodině pro vás máme připravený taky další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude písnička Křídla od kapely Like It. Michael Moore zavzpomíná na rok 1986.

0: počasí a doprava je 10 hodin a 56 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Brzy bude stačit na jízdu olomouckou městskou hromadnou dopravou platební karta. Dopravní podnik města Olomouce spustí v pondělí zkušební provoz terminálů pro nákup jízdenek kartou. Nejprve se terminály objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech, později už ve všech vozech MHD.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šachy v Olomouci. Každoroční festival Šachové léto odstartuje simultánka pod širým nebem na Horním náměstí. V sobotu od 16 hodin pod Orlojem vyzve velmistr Sergej Movsesyan v šachu až 24 zájemců z veřejnosti naráz. Žijeme stále déle. Počet lidí starších 100 let se v Česku od roku 2018 téměř strojnásobil na současných 1186. Za nárůstem stojí kvalitnější zdravotní péče i populačně

0: Včera byla nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále a dnes čeká obhájkyni titulu finálový závod, a to po 7:30 večer.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, i odpoledne čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosahují 24 až 28 stupňů. Fouká nám mírný větřík od severovýchodu. Noc čekáme opět jasnou, což je dobrá zpráva pro všechny, kteří včera nestihli sledovat Perseidy, neboli padající hvězdy. Ještě dnes je totiž na obloze hezky zahlédneme. Noční teploty ale mohou spadnout až k 10 stupňům, v údolích dokonce až k 6. Tak se na to pozorování dobře oblečeme. Zítra čekáme opět slunečný den, teploty budou těsně pod 30.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Chválkovická. Projíždíme tudy opatrně.

0: Je v ulici Valentova. Policijní hlídky nám číhají na D48 na exitu Bělotín Východ, taky v Napajedlech v ulici Nádražní. Maximální povolenou rychlost si hlídáme taky na D35 na exitu Křelov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte letní rádio Hana, když se dneska chystáte chladivý drink, stačí otevřít mrazák a vzít si pár kostek ledu. Jenže jak to dělali naši předci na zámcích nebo třeba v pivovarech? Každou zimu probíhalo takzvané ledování. Chlapi s pilami a sekáči vyrazili na zamrzlé rybníky nebo řeky, vyřezávali obří kvádry ledu a na koňských povozech je sváželi do zámeckých sklepů a ledoven. V těchto hlubokých, slámou izolovaných prostorách vydržel ten led neroztátý až do dalšího roku. V dnešní době máme v tomhle horku naštěstí led, kdy si vzpomeneme, a to bez takovéhle dřiny. K tomu vás navíc osvěžujeme našimi parádními hity. Jeden z nich už k vám za chvíli letí, je to Macklemore 1984.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na rádiu Hana. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.

0: rána.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupují.

0: Český výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: dnešního dne. Tak schválně, kolik jste toho už stihli vypít? A kávu nepočítáme. Průměrně bychom v tomhle vedru měli zvládnout do sebe dostat alespoň 1,5 až 2 litry vody. Což může být pro někoho docela oříšek. Kolegyně Lá proto pro nás zjistila, jak na tenhle problém vyzrát. Za 15 minut už pro vás máme naše zprávy.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Všichni víme, že v horku musíme hodně pít, jenže čistá voda nás začne po pár dnech nudit. Na pláži i u bazénu. Jak naše tělo přimět, abychom tu obyčejnou vodu pili s chutí? Udělejte si vlastní letní drink. Do čbánu s vodou přihoďte nakrájenou okurku a pár lístků máty, anebo plátky citrónu a rozmražených jahod. Kousek ovoce vodu příjemně ovoní a osvěží, aniž byste do sebe cpali zbytečný cukr z limonád. A ještě přidáme malý tip. Zamrazte si do tvořítek na led kuličky vína nebo borůvky. Vypadá to skvěle a nápoj to ochladí bez naředění. Tak to vyzkoušejte a dál si s námi užívejte tu největší koncentraci letních hitů.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
5: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.

0: Zdarma. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
2: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda. Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Posloucháte Rádio Hana.

na to, že je to písnička z roku 2012. Dnes bych chtěl namalovat určitě spíše to včerejší zatmění. Pokud jste ho nestihli zahlédnout, na našem Facebooku máme příspěvek, kde nám naši posluchači posílají jejich fotky, je jich tam spoustu a jsou

0: těstoviny. Písnička bude znít takhle. No jo, toto Kutuňo, než se na tohle všechno vrhneme, Tom Gottwald pro nás má zprávy, a to v 11 hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Vědecko-komerční úspěch Univerzity Palackého Olomouc. Olomoucký institut Katrin dostal na evropský trh svůj biostimulant pro podporu růstu obilovin. Licenci získala britská společnost Intracrop, která biostimulant využije k vyšší produkci obilí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Chuť regionálních potravin a kuchyně můžeme poznávat na festivalu Chutě kraje. Zavítá do Šumperka, Jeseníka, Prostějova, Olomouce a Přerova. Přinese produkty místních farmářů a restaurací, kuchařské show a kulturní program. Hlavním partnerem akce je projekt Strategie Olivie, který na festival nese program zaměřený na zdravý životní styl. První zastávka festivalu Chutě kraje je v plánu už tuto neděli v Šumperku v Sadech 1. máje. Podrobnosti na webu chutekraje.cz. Na novém povrchu se bude brzy hrát ve sportovní hale v Blansku na Údolní ulici. Bude tu nový umělý povrch, který zajistí sportovcům lepší podmínky k tréninku i zápasům. Rekonstrukce probíhá právě teď a hotovo bude na konci srpna, píše o tom Blansko.cz. Jdeme na Bruntálsko, pokračuje oprava hlavního průtahu přes město Albrechtice. Ředitelství silnic a dálnic na silnici 57 opraví most přes řeku Opavici. Práce začnou zítra a potrvají asi měsíc. Dopravní provoz tu bude řízený kyvadlově, píše o tom Deník.
1: Sport.
0: Sledujeme české fotbalové kluby v evropských pohárech. Odveta třetího předkola dnes čeká Hradec Králové a Jablonec. Hradec se utká na trávě soupeře s Bešiktašem Istanbul v 19 hodin v odvetě třetího předkola Evropské ligy. První mač Hradec prohrál 0-1 a v konferenční lize hraje venku odvetu Jablonec proti Rize. Od 18.30 úvodní zápas Jablonec vyhrál 2-0. Výsledky uslyšíte na našich vlnách.
2: Tady je italské

0: počasí bude přát. Aktivita klíšťat je střední, tak si sebou raději vezmeme repelent.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.

0: křižovatce ulic Nádražní a v Aleji. Obě místa už nehlásí žádné zdržení, projet bychom měli bez problémů, jen opatrně. Pozor si dáme taky na odstavené auto na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Ivanovice na Hané. Podobnou situaci řešíme taky na D48 na trase Frýdek-Místek-Bělotín na exitu Bělotín. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahoré.

0: Buongiorno všem posluchačům Rádia Hana. Ještě jste neměli oběd, Želedek už se hlásí a my dostali obrovskou chuť na pravé italské těstoviny.
1: Italské léto na Hané.
0: Přivítejte se k nám a pojďte si o italské těstoviny zahrát v dalším kole italské

0: Hned po prvních tónech vyhrává balíček těstovin. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji? To uvidíme, tak volejte.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

0: Auto Cutuňo, my soutěžíme s italským Létem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese těstoviny a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Ahoj, tady je Renata z Olomouce.
0: Renato, vy jste od nás vyhrála balíček těstovin, respektive balík těstovin. Vaříte ráda?
1: No, úplně moc ráda nevařím, respektive vydělám takové jako rychlovky, k čemu se mi ty těstoviny právě hodí, protože moje jídla jsou do 15 minut vyhotová.
0: To jsem chtěla říct, že ty těstoviny k tomuhle vyloženě vybízí. Co se z nich tedy uvaříte? Co bude to první jídlo, co se z nich uděláte?
1: No, asi si koupím krevety a něco dobrýho spáchám večer k večeri.
0: No to budete mít úplně takové mořské. Vy už jste někdy u moře v Itálii byla?
1: Byla jsem v Itálii, miluji Itálii a budu ráda, když vyhraju určitě, protože 1.9. mám narozeniny, takže kdyby jsem vlastně vyhrála,

0: ostatním, co budou ve slosování. 1.9. ráno se dozvíme, kdo to teda vlastně nakonec do italského Bergama odjede. Pokud se chcete zařadit do toho slosování, připomínám, že o pobyt v Bergamu se hraje, pokud se zaregistrujete na odkazu, který najdete na našem webu radiohana.cz. Já vám moc gratuluju, ty těstoviny jsou vaše.
1: Perfektní, moc děkuju.
0: Děkujeme a vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na sýry. Tak se mějte krásně a gratuluju ještě jednou.
1: Vy taky, mějte se, budu poslouchat, na shledanou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareálhlubocky.cz.
7: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
8: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
9: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
14: Rádio Hana.

0: S vámi je Rádio Hana i ve čtvrtek 13. srpna. Příležitostí ke slavení je dnes hned několik. Tak třeba je to na den přesně 135 let, co proběhl první dálkový let. Teď už rýmujeme jako Cimrman, ale je to 135 let, co proběhl první dálkový let horkovzdušným balónem v Čechách. Balón se jmenoval Viktor Igo, vzlétl v pražské Stromovce a přistál u Pardubic za 2 hodinky. No nakonec by to možná měli rychlejší vlakem. Co dalšího dnes slavíme, to si řekneme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je tady čtvrtek, 13. srpna. Alča, Ájam, Alenka, Ali. Ano, Alena dneska slaví svátek. A kdo pak má narozeniny? Například slovenská herečka Táňa Pauhofová nebo zpěvák a hudebník Michal Prokop. 13. srpen je také Mezinárodní den leváků. Těch slavných bylo a je celkem dost. Einstein, Napoleon, Michelangelo, Chaplin nebo Hendrix. U nás je to třeba tenistka Martina Navrátilová anebo Bohdálka.
3: A vy jste kdo?
4: Já jsem redaktorka doktorka Zorka Horká.
2: A také je Národní den proseka. Tak na zdraví a ať žije 13. srpen.
1: Rádio Hana, kalendárium. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
8: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
9: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
10: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Tohle je Rádio Hana.

0: Doctors náma dohrávají song Two Princess na rádiu Hana. Zaspomínali jsme na 90. a teď se znovu přesuneme do současnosti. Před námi jsou totiž aktuální zprávy. Po nich vám naservírujeme další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Máme víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Zraněný olomoucký podnikatel a developer Richard Morávek je zpět v Česku. Od minulého týdne je v péči lékařů fakultní nemocnice Olomouc. Převezen jsem byl po vážné nehodě a operaci hlavy během dovolené ve španělské Marbeje. O zdravotním stavu Richarda Morávka píše olomoucký deník. Kvůli vážnosti zranění má uzdravování trvat delší dobu. Okolnosti nehody zatím nejsou zveřejněné. Dle deníku se spekuluje o pádu při přesunu elektrickým vozíkem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Mrkneme se na silnice v Kroměříži. Brzy bude hotová oprava ulice Obvodová. 21. a 22. srpna si ještě pokládka závěrečné vrstvy asfaltu vyžádá úplnou uzavírku úseku od křižovatky s ulicí Spáčilova po křižovatku u Rejdiště. Pak nás ještě čeká další práce na silnici v Kroměříži. Na opravu Obvodové ulice naváže 24. srpna třetí etapa rekonstrukce průtahu města v Tovačovského ulici. Práce potrvá do 8. září a provoz tu povede jedním pruhem v každém směru. A ještě se podíváme do Zlína, kde v pátek odstartuje automobilová Barumček rally. Městská rychlostní zkouška omezí vlaky mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Stanice Zlín Střed bude od pátečních 16 hodin přístupná jen návštěvníkům závodů.
2: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících.
0: Přiblížila za České dráhy mluvčí Vanda Rajnochová. Jubilejní 55. ročník Czech Rally ve Zlíně přinese v automobilových závodech 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 km. Populární městská RZ odstartuje v pátek ve 20 hodin 30 minut ve Vodní ulici ve Zlíně.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková bude hrát o titul, postoupila na turnaj WTA v Torontu do finále 4 hry. S Číňankou Chang Shuai porazila v semifinále slovensko-britský pár Mihalíková-Nikolsová 2-0 na sety. O trofej budou Katka Siňaková a Chang Shuai hrát dnes po 9:30 večer s italsko-americkou dvojicí Eraniová-Melicharová. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
3: Olomouc hlásí právě teď 25 stupňů, hranice 24, to samé Svitavy nebo Zábřeh. V Jeseníku naměřili 21. Sluníčko nám dál svítí do vyloženě letního dne. Podobné, akorát trochu teplejší počasí čekáme i zítra. Teplotní maxima by v pátek mohla vyšplhat až ke 30. Oteplovat se nám pak bude i o víkendu. Přesně proto je v celé republice vyhlášená od meteorologů výstraha před rizikem požárů. Odborníci varují před rozděláváním otevřeného ohně v přírodě.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. K bouračce došlo v Olomouci v ulici Studentská. Je tady uzavřený jízdní pruh, na místě jsou záchranné složky. Na Olomoucku máme pak ještě jednu nehodu, a to ve Velké Bystřici v ulici Týnecká. Tudy bychom ale měli s opatrností projet. Víme taky, kde chytají policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Hulín, v Letovicích v ulici Pražská, v Šumperku v ulici Jesenická. Potkat je taky můžeme v Napédlech v ulici Nádražní. Přejeme vám bezpečnou a pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

0: Johana, je tady s vámi i ve čtvrtek. Myslíte si, že nejvíce práce odmakáme v pondělí plní síly a v půlce týdne ve středu? Omyl. Mezinárodní průzkumy ukazují, že absolutním šampionem v produktivitě je právě dnešní den. Je to čtvrtek. Jak je to možné, po pondělních poradách a rozjezdu nám totiž ve čtvrtek konečně dojde, že víkend je za dveřmi, zapne se lehká zdravá panika, zapne se turbo a chceme mít všechno hotové, abychom měli čistou hlavu na víkend. Tak ať vám to dneska jde pěkně od ruky, ať máte tu čistou hlavu, my vám k tomu budeme hrát ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Bruno Mars.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.

0: rána. Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mé Velix. Buďte in.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.

0: Taylor Swift. Před námi je krátký dopravní přehled. Doprava. My totiž víme, jak se jezdí tady. Připomínáme bouračku v Olomouci v ulici Studentská. Opatrně jezdíme kvůli odstavenému autu taky na krajnici na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Olšany u Prostějova. Policejní hlídky číhají v Přerově v ulici Hulínská, v Otrokovicích v ulici Objízdná. Předpisově jezdíme raději taky na D35 na exitu Loštice. To bylo naše dopravní info, další už za půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi.
2: Doprava rychle a spolehlivě.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
4: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, jestli si dneska plánujete večer pustit dobrý film nebo vyrazit do kina, dost možná k tomu budete přikusovat popcorn. A víte, že ta bělostná křupová dobrota je vlastně malá fyzikální bomba? Uvnitř každého zrnka je totiž kapka vody. Když ji v hrnci nebo v mikrovlnce zahřejeme na 180 stupňů, voda se promění v páru, vytvoří obří tlak a zrnko doslova vypuchne zevnitř. A ten slavný zvuk, který všichni milujeme, to není praskající slupka, ale zvuk uvolněné páry. Úplně stejně jako třeba, když vystřelíme špunt ze šampaňského. Máte na popcorn chuť, ale nevíte, na co se u něj podívat? My jsme pro vás zjistili, co nového ode dneška v kinech dávají.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
4: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
3: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
5: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Suboje. Česko, Maďarsko.
3: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli.
6: I open my life to him and he does this.
3: Děj nás zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
2: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let a nebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
3: Mějte se hezky a užijte si léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
11: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
12: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
13: Tady je Rádio Hana.

0: 2022 a zatímco jsme si užívali tuhle chytlavou melodii, do studia přišel kolega Štěpán, který nás provede odpoledním vysíláním. Ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, těšil jsem se na to krásné odpoledne.
0: Štěpáne, my jsme včera měli to zatmění slunce, dneska se o tom celý den bavíme, pozoroval si ho?
1: No já jsem byl přesně ten typ člověka, na kterého už nazbyly ty speciální okuláry, takže já jsem viděl až potom fotky zpětně. Ale vypadalo to takhle krásně, jako, což o to.
0: Já s tebou souhlasím, já jsem, na mě se taky brýle nedostaly, ale já jsem si pro změnu zase pustila zatmění, ale Twilight.
1: Je takhle, jo, takže Edwarda s Bellou, jo, tak to je pecka. Tak to možná je pro mě plán na dnešní večer.
0: Ano, takže ty můžeš vidět zatmění ještě i dnes.
1: Okay.
0: A je to tip i pro vás, pro naše posluchače. Na rádiu Hana žádné zatmění nevedeme, my jedeme pořád naplno. I po 14. hodině pro vás máme ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.

nebo třeba italská legenda Gigi D'Agostino, který nám odstartuje dnešní třetí kolo italského léta na Hané. Se Štěpánem budeme soutěžit o pěkný kus italského síra. Volejte do studia, jak

0: 13 hodin a 55 minut.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. V chovných rybnících kvůli vysokým teplotám a nedostatku kyslíku omezují krmení, což se pak na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovu. Povodí Moravy zaznamenalo toto léto už 12 větších úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku ve vodě. Je to nejvíce za poslední roky. Nejhorší událost potkala řeku Dyji na jižní Moravě u nádrže Nové Mlýny, kde uhynulo až 6 tun ryb. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích. Sport. Hokejové kluby z našeho regionu se připravují na novou sezónu a mají před sebou další přáteláky. Koho dnes uvidíme? Olomoučtí Kohouti hrají venku od 17 hodin s Hradcem Králové. Zlínští Berani se představí doma od 18 hodin proti slovenské Nitře. A přerovští Zubři doma vyzvou v 17.30 Třebíč. Do akce jdou taky Šumperští Draci, kteří vyzvou v 18 hodin Opavu.

0: Italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, i odpoledne čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dosahují 24 až 28 stupňů. Fouká nám mírný větřík od severovýchodu. Noc čekáme opět jasnou, což je dobrá zpráva pro všechny, kteří včera nestihli sledovat Perseidy neboli padající hvězdy. Ještě dnes je totiž na obloze hezky zahlédneme. Noční teploty ale mohou spadnout až k 10 stupňům, v údolích dokonce až k 6. Tak se na to pozorování dobře oblečeme. Zítra čekáme opět slunečný den, teploty budou těsně pod 30.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, připomínáme bouračku v Olomouci v ulici Studentská. Nehoda se tady vyšetřuje, na místě je policie.

0: Víme taky, kde jsou policejní hlídky, stojí na D1 mezi exity Říkovice a Přerov a na D35 na exitu Loštice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

strach pouze ukončit. Podle jejího vyprávění totiž věděla, že jeho pobyt v Americe souvisí s jejich vztahem a podnikla kroky, které měly mít mnohem větší následky než obyčejný rozchod.

0: Tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
4: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?

0: Rádiu Hana během čtvrtečního odpoledne, za chvíli i Genesis nebo Bee Gees. Ještě předtím regionální zpravodajské weby, opravy silnice na Bruntálsku, mladí atleti i kapacita studentských kolejí v Olomouci. U nás právě teď.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách držíme prst na tepu doby. Víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Olomoucké koleje se letos zaplnily opravdu rychle. Zhruba 15% studentů svůj pokoj nemá. Kapacita kolejí by ale mohla být v příštím roce navýšena. O tom píše Olomoucký report. Ema Berková při setkání nejkvalitnějších atletů do 20 let naplno ukázala, jaký se v ní skrývá potenciál.

0: Brechtice se rozšíří o další důležitou část. Ředitelství silnic a dálnic během probíhající rekonstrukce opraví také most přes řeku Opavici. Dočteme se v bruntálském deníku. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Jdeme na zprávy. Brzy bude stačit na jízdu olomouckou městskou hromadnou dopravou platební karta. Dopravní podnik města Olomouce. Dopravní podnik města Olomouce spustí v pondělí zkušební provoz terminálů pro nákup jízdenek kartou. Nejprve se terminály objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech, později už ve všech vozech MHD.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Šachy v Olomouci. Každoroční festival Šachové léto odstartuje simultánka pod širým nebem na Horním náměstí. V sobotu od 16 hodin pod Orlojem vyzve velmistr Sergej Movsesyan v šachu až 24 zájemců z veřejnosti naráz. Žijeme stále déle. Počet lidí starších 100 let se v Česku od roku 2018 téměř strojnásobil na současných 1186. Za nárůstem stojí kvalitnější zdravotní péče i populačně silné ročníky narozené po první světové válce. Dlouhodobě přibývá i 90níků, píší o tom Novinky.cz. Trvající sucho v Česku zvyšuje riziko vzniku požárů, varují před tím meteorologové. Výstrahu před vznikem požárů nově rozšiřují na celé Česko. Radí, ať nerozděláváme oheň v přírodě a neházíme nedopalky do trávy.
2: V důsledku déle trvajícího sucha, rostoucích teplot a o víkendu i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. Vydala Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport. Česká plavkyně Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 200 metrů volným způsobem. Včera byla nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále a dnes čeká obhájkyni titulu finálový závod, a to po 7:30 večer.
1: Počasí.

0: kousek nahoru. V sobotu i neděli teploty v maximech mezi 30 a 35 stupni ve stínu a i nadále hlavně slunečné počasí. Druhá polovina víkendu by měla přinést i dešťové přehánky a místy i bousky.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Bourá se na dálnici 46 směr Vyškov před exitem Olšany u Prostějova. Osobní auto tady najelo do svodidel, opatrně se to ale dá obět. No a nehoda je taky za Vyškovem na cestě na Brno, taky zde jde o střed dvou osobních aut, ale nehoda nemá vliv na plynulost provozu. Kde si dá pozor na policejní hlídku? S 15. hodinou v Šumperku na Jesenické, taky na D1 směr Ostrava na exitu Hranice, zároveň i na exitu Přerov a nebo v Ivanovicích na Hané.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio.

0: 8, to je naše centrální linka.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.

0: Donna Hummer.
1: Gigi D'Agostino je za námi, italské léto na rádiu Haná pokračuje, já na naší centrální lince vítám Kamilu z Přerova. Kamčo, krásné odpoledne.
2: Ahoj.
1: Tak Kamčo, když zhodnotíte letošní léto, tak jaký největší zážitek jste zažila, o kterém byste se s námi pochlubila?
2: No, největší zážitek letí právě zažívám na Bystřice u Přehrady, kde se

0: někdy?
1: No, byla, ale už je to hodně dávno.
0: A kde jste byla? Ve kterých místech?
1: No, na Kalábrii, tam někde, ale se si už neřeknu.

0: tam dali všechno?
1: No, určitě sýr, nějaký dobrý, vonavý, smetanu, do toho ananas.

0: byste mu uvařila? Čím byste se blízkla?
1: Bez gulášem.
0: Tak mě se normálně zbíhají sliny. Kamčo, mějte se krásně, děkujeme za zavolání, gratulujeme k víře, no a mějte krásný den.
1: Jo, ahoj.
0: Ahoj.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Dopřejte si odpolední relax.

Prinách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.

0: Jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
2: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
3: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
2: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
3: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
2: Více na skiareal.hlubocky.cz.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na Premier Cinemas.

0: Vlachovicích. Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouci.

0: té české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!

0: XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: 12.56.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevo

0: Máme víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Zraněný olomoucký podnikatel a developer Richard Morávek je zpět v Česku. Od minulého týdne je v péči lékařů fakultní nemocnice Olomouc. Převezen jsem byl po vážné nehodě a operaci hlavy během dovolené ve španělské Marbeje. O zdravotním stavu Richarda Morávka píše olomoucký deník. Kvůli vážnosti zranění má uzdravování trvat delší dobu. Okolnosti nehody zatím nejsou zveřejněné. Dle deníku se spekuluje o pádu při přesunu elektrickým vozíkem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Mrkneme se na silnice v Kroměříži. Brzy bude hotová oprava ulice Obvodová. 21. a 22. srpna si ještě pokládka závěrečné vrstvy asfaltu vyžádá úplnou uzavírku úseku od křižovatky s ulicí Spáčilova po křižovatku u Rejdiště. Pak nás ještě čeká další práce na silnici v Kroměříži. Na opravu Obvodové ulice naváže 24. srpna třetí etapa rekonstrukce průtahu města v Tovačovského ulici. Práce potrvá do 8. září a provoz tu povede jedním pruhem v každém směru. A ještě se podíváme do Zlína, kde v pátek odstartuje automobilová Barumček rally. Městská rychlostní zkouška omezí vlaky mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Stanice Zlín Střed bude od pátečních 16 hodin přístupná jen návštěvníkům závodů.
2: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících.
0: Přiblížila za České dráhy mluvčí Vanda Rajnochová. Jubilejní 55. ročník Czech Rally ve Zlíně přinese v automobilových závodech 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 km. Populární městská RZ odstartuje v pátek ve 20 hodin 30 minut ve Vodní ulici ve Zlíně.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková bude hrát o titul, postoupila na turnaj WTA v Torontu do finále 4 hry. S Číňankou Chang Shuai porazila v semifinále slovensko-britský pár Mihalíková-Nikolsová 2-0 na sety. O trofej budou Katka Siniaková a Chang Shuai hrát dnes po 9:30 večer s italsko-americkou dvojicí Eraniová-Melicharová. Uvidíme, jak to dopadne.

0: desítky budou na teploměru stabilně. Převážně i nadále sluníčko, v neděli taky ojediněle bousky a dešťové přehánky.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
0: Připomínám nehodu v Blansku na Svitavské ulici, mírně se to tady štosuje a zdržení je na 5 minut. Se zdržením na 10 minut počítejte potom na sjezdu z dálnice 46 na Prostějov sever a stejný zásek je i před Moravskou Třebovou od Svitav. A kde si dát pozor, se 16. hodinou na policejní hlídky, kontroly jsou v Oseku nad Bečvou, taky v Otrokovicích na Napaje Delské a nebo na Kroměřížsku na trase Vážany Kotojedy.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

zdravíme vás na každou vlnu. No a mám tu příběh pro rodiče a neposlušné děti na cestách. Všichni to známe z auta. Pojedeme, až se zapneš. Tak v Kanadě si tuhle rodičovou

terminálu, kde museli rodiče i dítě aeroplán opustit. Nicméně, než jim našli kufry, tak nastal noční zákaz letů a ve finále si museli vystoupit i ostatní pasažéři a odletět až další den

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa je, že sa rádovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Všechno, co

0: Balík. Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Rádio Hana.

0: Už více než 20 let baví Prostějovany v průběhu prázdninových měsíců program Prostějovského léta. V něm si podle vlastního zájmu najdou kulturní typ prakticky všechny generace. Ptáme se první náměstkyně primátora Milady Sokolové, co v tomto směru letos město připravilo.
1: V letošním roce se divadlo z parku přesouvá na hlavní náměstí. Společně si budeme moci užít 25. srpna o 19 hodin vynikající komedii Sluha dvou pánů v podání protagonistů Moravského divadla Olomouc. Věřím, že se toto stvárnění bude divákům líbit, stejně jako ocenili celou řadu představení Moravského divadla v předchozích letech. A ještě mám jeden tip z Prostějovského léta pro všechny generace, a to tradiční módní přehlídku. Ta se uskuteční 20. srpna taktéž o 19 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přijďte se podívat.
0: Říká první náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.

0: letních měsíců je dodržování pitného režimu.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Všichni víme, že v horku musíme hodně pít, jenže čistá voda nás začne po pár dnech nudit. Na pláži i u bazénu. Jak naše tělo přimět, abychom tu obyčejnou vodu pili s chutí? Udělejte si vlastní letní drink. Do čbánu s vodou přihoďte nakrájenou okurku a pár lístků máty, anebo plátky citrónu a rozmražených jahod. Kousek ovoce vodu příjemně ovoní a osvěží, aniž byste do sebe cpali zbytečný cukr z limonád. A ještě přidáme malý tip. Zamrazte si do tvořítek na led kuličky vína nebo borůvky. Vypadá to skvěle a nápoj to ochladí bez naředění. Tak to vyzkoušejte a dál si s námi užívejte tu největší koncentraci letních hitů.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
3: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
8: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
11: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: 16.57.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. V chovných rybnících kvůli vysokým teplotám a nedostatku kyslíku omezují krmení, což se pak na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovu. Povodí Moravy zaznamenalo toto léto už 12 větších úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku ve vodě. Je to nejvíce za poslední roky. Nejhorší událost potkala řeku Dyji na jižní Moravě u nádrže Nové Mlýny, kde uhynulo až 6 tun ryb. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích. Sport. Hokejové kluby z našeho regionu se připravují na novou sezónu a mají před sebou další přáteláky. Koho dnes uvidíme? Olomoučtí Kohouti hrají venku od 17 hodin s Hradcem Králové. Zlínští Berani se představí doma od 18 hodin proti slovenské Nitře. A přerovští Zubři doma vyzvou v 17.30 Třebíč. Do akce jdou taky Šumperští Draci, kteří vyzvou v 18 hodin Opavu.
1: Počasí.
0: Dnes v noci teploty spadnou na 13 stupňů Celsia. Zítra počítáme i nadále hlavně se sluníčkem a s jasnou oblohou. Teploměr nám bude ukazovat okolo 30 stupňů Celsia. Jasno a slunečno by mělo být i o víkendu, v sobotu i neděli, nejvyšší teploty mezi 30 a 35 stupni Celsia. Druhá polovina víkendu přinese i občasné dešťové přehánky, které budou ojedinělé doplněny i bouřkami.
4: Vaše tělo a mysl volá.
2: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Rychlé dopravní zprávy začínáme v Olomouci. Dávejte si pozor na ulici Smetanova. Vyšetřuje se tady nehoda 3 osobních aut, je to ale objízdné bez zdržení. Zásek na 10 minut řidiči naberou na trase Šternberg Olomouc za odbočkou na Bohuňovice a čtvrthodinové zdržení je potom před Moravskou Třebovou od Svitav. No a kde si dát pozor na policejní hlídky? Právě teď v Oseku nad Bečvou, v Hranicích na Bělotínské, v Lipníku na Hranické a taky v Hněvotíně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio.

0: nebo Alex Voren u nás už za chvíli.
1: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
0: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.

0: Kaufland.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tohle je Radio Hana.

0: Den šicích strojů a navíc je i Mezinárodní den proseka. Pojďme se podívat i na další podrobnosti o dnešním dni.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady čtvrtek, 13. srpna. Alča, Ájam, Alenka, Ali. Ano, Alena dneska slaví svátek. A kdo pak má narozeniny? Například slovenská herečka Táňa Pauhofová nebo zpěvák a hudebník Michal Prokop. 13. srpen je také Mezinárodní den leváků. Těch slavných bylo a je celkem dost. Einstein, Napoleon, Michelangelo, Chaplin nebo Hendrix. U nás je to třeba tenistka Martina Navrátilová anebo Bohdálka.
3: A vy jste kdo?
4: Já jsem redaktorka doktorka Zorka Horka.
2: A také je Národní den proseka. Tak na zdraví a ať žije 13. srpen.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Vědecko-komerční úspěch Univerzity Palackého Olomouc. Olomoucký institut Katrin dostal na evropský trh svůj biostimulant pro podporu růstu obilovin. Licenci získala britská společnost Intracrop, která biostimulant využije k vyšší produkci obilí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Chuť regionálních potravin a kuchyně můžeme poznávat na festivalu Chutě kraje. Zavítá do Šumperka, Jeseníka, Prostějova, Olomouce a Přerova. Přinese produkty místních farmářů a restaurací, kuchařské show a kulturní program. Hlavním partnerem akce je projekt Strategie Olivie, který na festival nese program zaměřený na zdravý životní styl. První zastávka festivalu Chutě kraje je v plánu už tuto neděli v Šumperku v Sadech 1. máje. Podrobnosti na webu chutekraje.cz. Na novém povrchu se bude brzy hrát ve sportovní hale v Blansku na Údolní ulici. Bude tu nový umělý povrch, který zajistí sportovcům lepší podmínky k tréninku i zápasům. Rekonstrukce probíhá právě teď a hotovo bude na konci srpna, píše o tom Blansko.cz. Jdeme na Bruntálsko, pokračuje oprava hlavního průtahu přes město Albrechtice. Ředitelství silnic a dálnic na silnici 57 opraví most přes řeku Opavici. Práce začnou zítra a potrvají asi měsíc. Dopravní provoz tu bude řízený kyvadlově, píše o tom Deník.
0: Sport.
2: Sledujeme české fotbalové kluby v evropských pohárech. Odveta třetího předkola dnes čeká Hradec Králové a Jablonec. Hradec se utká na trávě soupeře s Bešiktašem Istanbul v 19 hodin v odvetě třetího předkola Evropské ligy. První mač Hradec prohrál 0-1 a v konferenční lize hraje venku odvetu Jablonec proti Rize. Od 18.30 úvodní zápas Jablonec vyhrál 2-0. Výsledky uslyšíte na našich vlnách.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Je před námi mírné oteplení. V závěru pracovního týdne nás čekají nejvyšší denní teploty mezi 27 a 32 stupni Celsia. K tomu většinou sluníčko a jasná obloha. Víkendová rtuť teploměru půjde ještě o kousek nahoru. V sobotu i neděli teploty v maximech mezi 30 a 35 stupni ve stínu a i nadále hlavně slunečné počasí. Druhá polovina víkendu by měla přinést i dešťové přehánky a místy i bousky. Bourá se v Olomouci a to na švýcarském nábřeží. Jedná se o nehodu osobního auta, už se to ale došetřuje a projet se dá bez větších obtíží. U Moravské Třebové od Svitav stále počítejte se zásekem, řidiči se tu zdrží na více jak čtvrt hodiny a policejní hlídka je potom s 18. hodinou v hranicích na Bělotínské, v Oseku nad Bečvou, na D1 na exitu Kojetín a taky na D35 mezi exity Velký Újezd a Lipník nad Bečvou. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

byl příběh z Ameriky, kde jedna žena zjistila, že jí partner zahýbá. No a nerozhodla se vztah pouze ukončit. Podle jejího vyprávění totiž věděla, že jeho pobyt v Americe souvisí s jejich vztahem a podnikla kroky, které měly mít mnohem větší následky než obyčejný rozchod. Výsledek?

0: Tak na rádiu Haná, kde s hraním těch největších hitů nepodvádíme.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
8: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.

0: Maroon 5, Christina Aguilera a jejich Moves Like Jagger. Přejeme vám krásný podvečer na Hané. Za chvíli Jonas Brothers, taky Talk Talk, anebo Sebastian, no ale ještě předtím, než se do toho dáme, tak omrkneme filmové premiéry. Je čtvrtek a to do kin. Filmové novinky tradičně přicházejí, no a konkrétně dnes vyrážíme do olomouckého kina Metropol.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
4: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
3: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
5: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Souboj. Česko, Maďarsko.
3: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli.
6: I open my life to him and he does this.
3: Děj nás zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
2: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
3: Mějte se hezky a užijte si léto.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít s

Stravy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz. Tady je Rádio Hana.

vylepšuje Rádio Haná, ať už jste kdekoliv, zdravíme vás na každou vlnu. No a mám tu příběh pro rodiče a neposlušné děti na cestách. Všichni to známe z auta, pojedeme, až se zapneš. Tak v Kanadě si tuhle rodičovskou hru vyzkoušeli rovnou ve 100 tunách železa. Jeden dvouletý klučina na palubě letadla řekl pásu, jasné ne. No a zalezl pod sedačku, zkrátka nechtěl vylézt a když už vylezl, tak se nenechal zapnout. Kapitán tohoto letu to vyhodnotil jako riziko, no a vrátil se k odletovému terminálu, kde museli rodiče i dítě aeroplán opustit. Nicméně, než jim našli kufry, tak nastal noční zákaz letu. A ve finále si museli vystoupit i ostatní pasažéři a odletět až další den odpoledne. Tak

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej Olomouc.cz.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Tak se vypravíme na regionální zpravodajské weby. Opravy silnice na Bruntálsku, mladí atleti i kapacita studentských kolejí v Olomouci. U nás právě teď.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách držíme prst na tepu doby. Víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Olomoucké koleje se letos zaplnily opravdu rychle. Zhruba 15% studentů svůj pokoj nemá. Kapacita kolejí by ale mohla být v příštím roce navýšena. O tom píše Olomoucký report. Ema Berková při setkání nejkvalitnějších atletů do 20 let naplno ukázala, jaký se v ní skrývá potenciál. Odchovankyně Šumperka nebyla daleko od toho, aby si v našlapané mezinárodní konkurenci přivlastnila pomyslnou bramborovou medaili. O tom píše Šumperský rej. Oprava hlavního průtahu městem Albrechtice se rozšíří o další důležitou část. Ředitelství silnic a dálnic během probíhající rekonstrukce opraví také most přes řeku Opavici. Dočteme se v bruntálském deníku. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
3: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford E-Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
3: Rádio Hana.
1: Přejeme.

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.

Čtvrteční večer na vlnách Radia Hana vylepšuje Paul Young, to je jeho Comeback and Stay. Posloucháte 80ky v 8, 80. léta tu budou až do 21. hodiny, no a uslyšíme Fleetwood Mac, Donu Summer, zaspívá Brian Ferry nebo Tears for Fears a Queeny téměř nakonec. Následovat bude hodinka 90. let, ale teď ještě 80ka za 80kou, no a When Tomorrow Comes nám posílají Eurythmics.

0: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: 30 rokov na scéně Moment Outu Arene.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výber.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
2: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz. Rádio Hana.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Každý večer na rádiu Haná mezi 21. a 22. hodinou. Za námi Ace of Base, za chvíli Erasure, taky George Michael, Elton John. Dnes na programu i Phil Collins, Soul System, anebo Modern Talking, no a nakonec nás čekají taky Right Said Fred. Tak to je dnešní program toho nej, co vzniklo v 90. letech, no a It's Alright od East 17 posíláme na rádiu Haná právě teď.

0: i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: 90 v 9.
2: Rádio Hana.

Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanák.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady čtvrtek, 13. srpna. Alča, Aja, Alenka, Ali. Ano, Alena dneska slaví svátek. A kdo pak má narozeniny? Například slovenská herečka Táňa Pauhofová nebo zpěvák a hudebník Michal Prokop. 13. srpen je také Mezinárodní den leváků. Těch slavných bylo a je celkem dost. Einstein, Napoleon, Michelangelo, Chaplin nebo Hendrix. U nás je to třeba tenistka Martina Navrátilová anebo Bohdálka.
2: A vy jste kdo?
3: Já jsem redaktorka doktorka Zorka Horka.
1: A také je Národní den proseka. Tak na zdraví a ať žije 13. srpen.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Tohle je rádio.

0: je Rádio Hana.
1: Padám a klesám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že posloucháte, pohodlně se usaďte a užijte si další prázdninovou sondu do světa filmových premiér. Tohoto týdne komedie, horory, sci-fi, dokumenty, akce, napětí, sport, to vše máme v malíčku s našimi filmovými experty. Za ně se tento týden hlásí Honza Tománek z olomouckého kina Metropol. Honzi, ahoj, jsme zvědaví na tvůj výběr premiér tohoto týdne.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš?
2: Dnes začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází české drama Bojovník. Hlavní roli v něm stvárnil Milan Ondrík, kterého doplňují například Hana Wagnerová, Martin Finger, Jaroslav Plesl nebo Krištof Hádek.
4: Posledná ponuka. Chci jednou tolik. Suboje. Česko, Maďarsko.
2: Film sleduje bývalého zápasníka, který se po letech vrací domů a musí svést ten nejtěžší souboj, a to nejen se svou minulostí, ale i sám se sebou. Film je silným příběhem o druhých šancích, rodině, vině i odvaze začít znovu. A takže pokud máte rádi napínavá lidská dramata s výraznými hereckými výkony, anebo také oktagon a obecně bojové sporty, tak film Bojovník by vám rozhodně neměl uniknout. No a do kin vstupuje také nové drama Birthday Party s Willemem Defoem v hlavní roli.
5: I open my life to him and he does this.
2: Děj nás zavede na soukromý ostrov ve Středomoří na konci 70. let, kde mocný magnát pořádá okázalou narozeninovou oslavu své jediné dcery. Za přepichem a luxusem se ale skrývají tajemství, manipulace i boj o budoucnost rodiny. Jak noc pokračuje, napětí mezi hosty narůstá a slavnost se mění v psychologické drama plné emocí, nečekaných zvratů. No a do třetice tady máme Smrt Robina Hooda. Netradiční a temná verze slavné legendy. V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, kterého doplňují například Jodie Comer nebo Bill Skarsgård. Tentokrát už Robin Hood není neporazitelným hrdinou, ale stárnoucím mužem, poznamenaným násilím, výčitkami svědomí i vlastní minulostí. Po těžkém zranění dostává nečekanou šanci na vykoupení a dává se na svou poslední životní cestu. Takže pokud vás lákají originální pohledy na známé příběhy, tak Smrt Robina Hooda rozhodně stojí za pozornost.
1: České drama Bojovník, také psychodrama Birthday Party zasazené do konce 70. let, anebo Smrt Robina Hooda jsou filmové novinky tohoto týdne v klimatizovaných moravských kinosálech. Čas si na nás teď v promítárně olomouckého kina Metropol udělal i náš filmový expert Honza Tománek. Děkujeme.
2: Mějte se hezky a užijte si léto.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
6: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
7: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
6: Vyhrála jsem těstoviny.
8: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
6: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
7: Pojedu do Bergama.
6: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
6: Ať je italské léto na Hané.
9: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Rádio Hana.

0: Máme vítat, co se děje, jsou tu zprávy. Zraněný olomoucký podnikatel a developer Richard Morávek je zpět v Česku. Od minulého týdne je v péči lékařů fakultní nemocnice Olomouc. Převezencem byl po vážné nehodě a operaci hlavy během dovolené ve španělské Marbeje. O zdravotním stavu Richarda Morávka píše olomoucký deník. Kvůli vážnosti zranění má uzdravování trvat delší dobu. Okolnosti nehody zatím nejsou zveřejněné. Dle deníku se spekuluje o pádu při přesunu elektrickým vozíkem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Mrkneme se na silnice v Kroměříži. Brzy bude hotová oprava ulice Obvodová. 21. a 22. srpna si ještě pokládka závěrečné vrstvy asfaltu vyžádá úplnou uzavírku úseku od křižovatky s ulicí Spáčilova po křižovatku u Rejdiště. Pak nás ještě čeká další práce na silnici v Kroměříži. Na opravu Obvodové ulice naváže 24. srpna třetí etapa rekonstrukce průtahu města v Tovačovského ulici. Práce potrvá do 8. září a provoz tu povede jedním pruhem v každém směru. A ještě se podíváme do Zlína, kde v pátek odstartuje automobilová Barumček rally. Městská rychlostní zkouška omezí vlaky mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Stanice Zlín Střed bude od pátečních 16 hodin přístupná jen návštěvníkům závodů.
2: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících.
0: Přiblížila za České dráhy mluvčí Vanda Rajnochová. Jubilejní 55. ročník Czech Rally ve Zlíně přinese v automobilových závodech 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 km. Populární městská RZ odstartuje v pátek ve 20 hodin 30 minut ve Vodní ulici ve Zlíně.
1: Počasí.

0: Jedině bousky a dešťové přehánky.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Myslíte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond Song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Volme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.